an uol a sárstja. Ha mi an dochas gun de chorst an program sioraif, sinne maha gus a náhechkan e canun aum, mosin laif.